0: prostitie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitie.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
1: Radio 1, več poletia.